0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Je krásne opitá, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svedomie.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zářit celým světem.